0: zboru, choči nepiťom na tom malo ťak dora.
1: Byl zdaj vlastný dej, mala nejaká pep,
0: a mňa ty nebola. Mene malo ty by mela, jak mohla ty pivela, to nedelo by chodilo, u vytora by byla.
2: Stare, duči, tvojte, pici, kusy, vodu, vyčo, vyci, skalu, šici, tady, stare!